0: Policja.
1: Policja z G.
2: A što nas dźěli, Katka?
3: Haj, tyž dźensa zaso. Podamy so znowa do kozłu pola Budestec. Wo tam smy tym tydzień hižo dwójce rozprawili a znowa dobiechu tam zastanicy 8 a 60 letnego szofera traktora zadżarzeć, kiż by nie wiesz, czy popuczu. Jednaše so wo samsnego muža, kotromu by policja poprom hižo kluczyk traktora zczazawa, to kiż by dwójce pjany z nim popuczu był a pośem zdaczu, ja tu muši jeszcze dalszy kluczyk zajezdzić wo namakał. Muž mi ještě znova vjacač 2 promili alkohola kri. Jistnu důlenost, že nemožachu jemu vjace zčasač, dokud super nižo spočet tyženja predstali celé pravě. A klučiki, te tež tun raz zaso zčasachu, to zmena je skrde kutisku pone klučiku od toho muža. A netko podáme so do Frankenthala, tam je noci stádvo kruhu. Policiu zabíralo, džesač zvěratu je s pastvem, je s Pretnichom a Frankenthalom vuderivo. A v Frankenthalu tam je jezdžidvo, tež se kruhu kolidirovalo. Nimo toho buchu tež jacere parkované auta od zvěratu v obškodžene. A hakle po 4,5 hodinách jsou potom zastonice šitke kruhu za sobo padneli.
4: No aj vidíš, šitko za sobo poriadku a štočí živěně radži, ty nedo by šmieč jenož jenu viecku, ale kvěsto, či přeco dve, abo samo tři, a potom se to zešlačí. Ach, když nebo to tak kutne bylo, jenom by to testal, když kusk žodne bylo. 4 minčiny do na posedmich.

0: Zadominčino po na posetniche šulerske volejbulowe mustwo z Worklec je so tele dny na zjazkowym finalu młodźina trenuje za Olympiu we Berlinie, jako zastupia Sakskeho wobdźeliło. Sakske je wobdźeliło. Čera mjeru we Berlinie ry wo doskónčne zamestnjenje Beno Šota sportowy podawk we Berlinie zima.
1: Dybki, dybki, cichu oni mieć volejbulistča 9. a 10. letnika wyższej szule Michał Honek z Worklec čera Berline. Kajki to úspěch za wyższu szulu z Łužicy, měrić moce jako zastuper Sakskeje stolšto športowymi gymnazjemi z cywie Němskeje, kiž su jich zwiazkowy kraj zastupovali. David přečuje Goliatam, můžeš rec. A wieso su tež šim pokazali, zvodke su.
2: Worklece!
1: Na koncu sedaše na zjazkovém finálu młodźina trenuje za Olympiu a Paralympiu 14. místno. Na to je športové učo křesťan Bema Kordy.
3: Musíme jara spokojom, ale zase jsme docela joši šli. My jsme měli malké zmyky na spočátku těch krvných hrách, tak jsme napjatě byli a to po každém mužstvu tak jo, no. Když na taky ulky tu nejedeš, ale na koncu já mu pravím, že jsme tak daleko šišli. Každý jednotlivec, na každý jednotlivce jsme hordy a můj kolega zavěšil tež a te starši šice, cova šula, samo zakvana šula, je se ju livestream volodalo. A tež te zakvana šula, te najmenši, te su jara horde na našich džesatku, tak pravena, ja so ti musu. So ne buďa potom tež autogramy dač, to se môže celé dere predstavit.
1: Na to bude či vútrobite vítanie, když pšindu zase do šule. Džesač starších je se do Berlina dojevo zromadne, s vulkým autom.
4: My jsme se organizovali přes WhatsAppky, smo si učinili, musí dženca svobodne zamoštu, što od čeva se može. A da smo so dženca rano k napopeči do auta sineli, a smo jo smio Berlin dojeli si, so buchmo našich šulcov podpirali. Ja si musím tiš, že tamo starši su jara hode to, a smo ti do Berlina žijeli. Im jako pomocu, dokud ještě starši podle su, jošen to zase kusina, kajdeš oni sami tu jo Berline su.
5: Jsme krotko pokna po peči jeli, šako smo vidjeli za prina raje 8, a za smo dipko ne tu, smo so zaje rano na puč podali.
6: Mi so jara lupi, ja sem te jara veso, a za se sobujuva, a vod mi dva inučka raje, a za ja sem horda.
1: Horda voka, što chce člověk viac. Čeroši přečunikaj bešte mustve Sporensko-Falcovskije a Saksko-Anhaltskije. Naposled k suru o cínate miestno naže pširali. Přičímž je nivou kytro vysoký, tak športové učo křesťan Bemak. Ale v oklečení netreba jaso kouač.
3: Máme nekak to zbožo, že jsme máme 6 rajerů, 7 rajerů, které stejné romanče rajer, tyž ve tvorstve v oklecach. Ja, tam jsou se one 6 leta neky skručili a jen jara dobré cuk tvorili. Ja, dobrý volejbol raja a možná, vězo, možná one sobou dělže čule se s tým nivouom, šako smutný zakský místo, ano. A tam smo tak pravene tež te dobre mužstva, kotre su tež stajne jule na zjazkovom finale jule Berline, Lipsk a Drežanski smo ončisli. Eno, a to smo tež už reka. No, jako taka mała šula z Vokrčanska.
1: Mała šula, vulký športový úspěch, starobne klase U18 su Voklečenio Saksku na zjazkovom finalu. Modžina trenuje za Olympiu a Paralympiu zastupovali. Vútrobnú gratuláciu.
0: No, samo so vie, že ja rade gratuluju volejbulistam. Česač menšino po napo sedmich a kak rekator pola Olympie, dys se podla, to je vážne.

Čehodla so wudani tež po nocach raz na meje poladać jeć, to vam tež nedom hišće rozkvadu. Najprede raz poladamy na tradicijski duel, kotrž so dženca v Krosčicach wuraje mje serbskim u Štrceči Wubranku a tradicijskim mustvom Dynamo Drežďany. Zakop je dženca večer na posetnich. Dženca popodnju od 9 do 12 moža so v Radovskej Slavi šulaki a šulari od tamnišeje šule a dalši zajmovani povanc orientovač je to poskyt k vzvisku s druhým dňom předuzačelou zvjazka gmenu Radvo, Vulka Dubrava, Malešetce. Popodnju maja firmy potom składnosć do rozmowy přinč a sejtež zvisky wutvorič, skontaktovač so džencami z 9 a 12 v Radovskej Slavi. We Sotruni we Małym Wielkowej je dženca večer na po 7 znova spoken word akademija. Na jivišću steja młode wumilče ze svjacerych krajov, kotrž svoje tekste a spiwe k temje domizna předstaja. A to runja dženca svieča vonjove wobory Zarenijského zvjazka za so přikloštorskej wodze a susodne wobory Džaknu Božu mšu k svedženi svjatoho Floriana. Čak na Božam ša. Započne so večer 7 v Putniske cirkvi v Roženče. A jutce popodnju sče přeprošeni na koncert budyského modžinského dujerského orkestra a ich hostči. Započatke popodnju cioch v viace zamiruj hali při celnišću v Budyšinje zastup je dámotny. A šice kociš tam přindu, ja jenož praju peněžne dáre, su lube vitani pisaja tež zahriadovarjo.

Zmy wodnio ladamy tu a tam wiezo na meje we wierskach. A so wieselimy, kak rjane wony su, wierzki, girlandy, a te švince, no to je samo zrozumia wiec. Štoś chcu wam doporučić, tež raz po nocach jeć menujce, vosy by tu meju maja tež leca zaso we wuze. A daloko je hižo tež do noc widzeć menujce, žerč je ze svetvom wobita, leca ze z jasnej zelenej svecu. Podajkim, jeli sče jutce rano, obo přichodnych dniach išče popuču, ja si myslím, konc tydženja je potom tak daloko přichodne, zove vůze tež meju metaja, když chceče tutunu krásnu vjezd, nic vjezdu, vidžeč tun meju, kýš je obsvětlena tež v noci, kajš vjezda sveči, potom doječe si raz do vůha a tam si vosebitu meju vobladajče. Dve menšinje,

0: Cyriłenske skupiny za młodostnych w Hornej Łužicy Maszki su prawidłownie na jewišću. Su to serbska riołenska skupina Smjerdźeca, serbski folklorny ansambl Wudwo a łužiska rapsodia. Bóńdźe lubiš wita riołarju a riołakowe wusywaniu radia Zatkula. Wo swoich dožiwinjach su powiedali, a što tam hišće šitko woraja a wiezo tež wo swoich rejach.
1: Ja si musu pola nas pola Wudora so do publikum šacja a besedíš mone za Riu Bidži, když jsem mdoja cím jsme rivovali, ale když jsme za festival oni jenu cíště no Riu nás učovali a to je so ty publikumy jara přiuzovo.
2: Tun serbský publikum se veselí raz než to nuho vidět, a moja jako rapsodia se vizovo to staramo, so tam nikdy na vůlka ličba nuhoch serbských Riu na jeviš šustý, ale já dobu přiznač, so ty šterie, kotře jsme mu pola vůdvorec a své smerdací zno celé ústo viděli, mají svůj celé svůjský šarm, ka modernizacija haj, ale přitom nic na to pozabyć, to su poprom naše korene.
3: V Smerdžace je naša deviza tukvilu, tradicija, je šum to važna, mu putnemo naš dorost, co čas čakaja na dina, možemo nekmo smerdžančansku rejovač, kaj švu, a jaz tako musimo, ja so sama mus, ja go žan duštjac nimam na to, ja to tvoja rade pon rejovem, tyš tak daleko jo, ale tema je ne cilj ina, šu zapali to, za to, zo ne muža pon skučne te reje, od tih vulkih rejovač tak rec, tola, temo si tola vizo zdžaržimo, ale nam to vizo ti starši že ty veselo činíš mu než to nůžu mora no. Suspotamo.
0: To bych ho jenom mal v úřezky punženýšho vůsevaně. Celou rozmovu můžete si ještě raz naposkač a to na naší internetové straně abo ve naší app MDR Serbia. Tam je podcast punženýšho vůsevaně zátkulec přijotované. A všichni vůstup serbských modech Riovario a Riovarko vidíte nečelu popodňu ve panči Cachkukově na Mije Mietaňu. Tam pokazá vůžiska rapsodia, što za može. No a já duš smím ještě svůjský kau dodač, že jen s kým jsem hižo romadže dělává hač se svůdvorčanami abo se smerdečanami, taky klasiker je přeco podle. A samo moderátorka může ve myslách sobu rejovač a znaje kročele. Stano nic tak rejne, kajž to rejovar jo štěně, ale když by zobě u nich to vůpanč, zaskočíč by mohla. Cí měči nedovedl k navosom, dobré raně přeje savský rozvoz to rejne.

so zaprawi hudźbu, kiž spěwaja do dźensnišeho ranja. Nowa doba, a to je Gabriel Momea. A potem přijde jeszcze Sani Hemdlowa z Gokojc, ona je. A to je dobyčerka švédského Eurovision Song Contesta před 5 letami a před 7 letami Loreen Tattoo.

0: Policja zdźi.
1: Haj a tež, dźensa zaso, podamy so z policajami do Kozbu pola Budestec, bo tam sme ten tydźen hižo dwójce rozprawili, a znowa drpjachu tam zastonicy 8 a 60 letnoho šofera traktora zadžoržeć, kiž by nevěsče popuču, jednaše so, kež môžeče si hižo myslič, vo samsnoho muža, kotre muž by policja poprom hižo klučik traktora zčazava, dokliž by dvojce pjane z ním popuču byl ten tydźen. Pošem zdaču je muž dalši klučik za jeho jezdžidvo namakal. Muž mieše z 0,2 promili alkohola kri. Jezdn dolnosť, tu nemôžachu jemu viac zčazač, dokliž sú tun hižo spočat k tydženia preč zali, a klučiky tež tun raz zaso z časachu. Znano muž ište dalši klučik namaka, neviem. Paduši sú v Kamiencu na čornej droze v zaušvichtniach zimzonkradnili, moped, kýž by v garáži v zárodkovom komplexu odstajene, mieše hodnotu 1500 euro. V Sprecach, to je v gmenje Spreminendo, dolnže sredu rano, ke vopkadnemu njezbožu, zdotal neznatije příčiny, je si a cicečiletný šofér kontrolu nad jezdžidvom zubil a došto ma prasnu. Šofér a sobujeduci so nestaj zranihoj, škoda pak vúčenia 15 000 euro. A v Frankenthalu je v noci stádvo kruhu policiju zabierało, džesač zvieratu je ze pastve mě s Britnikom a Frankenthalom vúderivo. V Frankenthalu je jezdžidvo z kruhu kolidirovalo a nimo toho buchu tiež jacere parkované auta od zvieratu v obškodžene. Hakle po 4,5 hodinách sú šitke kruhe zase popadnili.

0: Sport ist da. Sedam inčino pana po Čeveč. Ich šulerske volejbulove mustvo z Worklec je so te ledne na zjaskovem finalu močina trenuje za Olympiju ve Berlinje, jako zastupnja Sakske je v obdželi včera mjahu ve Berlinje r vo doskončne zamestnjenje. Beno šota sportove podavk ve Berlinje zima.
1: Dybki, dybki, cichu oni mieć volejbulistča 9. a 10. letnika Wyższej Szule Michał Honek z Worklec Čera Berline. Kajki to úspěch za Wyższu Szulu z Łužicy, měrič moce jako zastuper Sakskeje stolšto športovými gymnáziemi z Cywie Nimskeje, kiž suhich zwiazkowy kraj zastupovali. David přečuje Goliatam, můžeš rec. A vězo su tež, šim pokazali, zvodkej su.
2: Pokece!
1: Na koncu sedaše na zjazkovém finálu Modžina trénuje za Olympiu a Paralympiu 14. místno. Na to je športové účo křesťan Bema Kordy.
3: Musíme jara spokojom, ale zase jsme docela joši šli. My jsme měli malké zmylky na spočátku těch krinných hrách, tak jsme napjatě byli a to po každém mužstvu tak jo, no. Když na také úky tu nejedeš, ale na koncu jamo pravím, zase jsme tak daleko šišli. Každý jednotlivec, na každý jednotlivce jsme hordy a můj kolega zavěšte tež a te starši šice, cova šula, samo zakvana šula, je se jo livestream volodavo. A tež te zakvana šula, te najmenši, te su jara horde na našich džesatku, tak pravina, ja so ti musu. So ne buďo potom tež autogramy dač, to se může celé dere představit.
1: Na to bude či vútrobite vítanie, když přijdu zase do šule. Džesač starších je se do Berlina dojevo zromadne, s vůlkým autom.
4: My jsme se organizovali přes WhatsAppky, smo si učinili, musí dženca svobodne zamoštu, što od čeva se može. A da smo so dženca rano k napopeči da auta sineli, a smo jo smi o Berlin dojeli se, so buchmo našich šulcov podpirali. Ja si musím tešte tamo, starši su jara hode, to a smo te do Berlina žijeli. Im jako pomocu, dokud ještě starší podle su, jošen to zase kusina, když oni sami tu jo Berlíne su.
5: Jsme krotko pokna po peči jeli, šako jsme věděli za prvná ráje 8, a za jsme dvkou tu, jsme se zaje ráno na půjč podali.
6: My jsou jara lupi, já jsem ty jara veso, a zase já sobuju, a vod mi dva nutčka ráje, a zase já jsem horda.
1: Horda vůka, što chce člověk viac. Čeroši přečunikaj běžte můstvě Sporensko-Falcovskije a Saksko-Anhaltskije. Naposled k suru o cínate miestno nažel pšírali. Přičímž je nivou chytro vysoký, tak športové účo křesťan Bemak. Ale v oklečenio netreba jaso kovač.
3: Máme nekak to zbožo, že máme 6 rajerov, 7 rajerov, ktoré stejné romanče rajer, tiež ve tovarstve v oklecach. Ja, tam sú so 6 leta neke skručili a jen jara dobre cuk tvorili. Ja, dobrý volejbol raja a môža, vieso, môža oni s sobou ďalžiť júle s tým nivom, šako sme tí zakský mišto. No. A tam sme mu tak pravene tiež tie dobré mústva, ktoré sú tiež stajné júle na zjazkom finále júle Berlíne, Lipsk a Drežďanský sme ončísli. No. A to sme tiež rieka. No, ako taká malá šula z Vokrčanská.
1: Malá šula, vôľký športový úspech, starobnej klase U18 sú voklečenie Saksku na zjazkovém finálu. Modžina trénuje za Olympiu a Paralympiu zastupovali. Vútrobnú gratuláciu.
0: Aj všetkým za vúbierný úspech gratulujeme, že sa čmínčinu po napúčivé Čechie. A najrinša bieše mi vôľka, kýše sa tak za vnúčky veselivo. A na koncu pát, tak ja vôľky znajú, lot vúdava. Jednače po napúčivé Čechie.

0: Kóžne słowo.
1: Madźenca Marieta Krečmarec ze Zdubrinka.
2: Nie dybiš Bohu ničo dopokazać, ale nie můžeš jeho tež připodla sobu běžeć dać. Vira nie je vůbědžovanie, ani kunstudžinský hobby. Někoci jsou živí, jako by bo opcionálně byl. Čas zaušo maja, jenož nic za něho. Modlitva, kdy se hodí. Boža mša, když ničo druhé vážnější nie. Vira stane so znakromnej nuticu. Když je vira jenož ještě vinovatost, je ona prozna. Potom činiš věci ze zvučenosti. Ale tvoja vůtroba nie je hižo podla. Přetož, když Boha nezačuvaš, neříká to, zo je vůn prieč. Snano je či samo blíži, hát si myslíš. Tuta duchovná suchota nie je žádné zaprajenie. Vona je zravenie. Když začuča pobrachuja, prúvuje so ľubosť. Drúdy ríká tiež ľubosť, prostče svienovo stač. Čicho, bez začuča. Víra je poča, žádný vúkonný šport. Snano je dženca rúne vokomík, Boha nic jenož sobu biežeč dač, ale jemu zaso vidomie rúm dač. A snano ríka to celé konkrétne, prostče vokomík mienu byč, a jemu to dovierič, štož nás počežuje. Božo, som tu, tiež, když če snano rúne tak jara nezačúvam. Tiež, či so moja víra mała začúva. Pomhaj mi, či nový rúm dač, a vostaň ty přímni, tyž potom, tyž na tebi dvěluju.
1: Dobre, Marieta Krečmarec z Dubrinka, vynadoku a zamovitosti kunoskeje vosadem.

Künsteženja stoj před žorjami, bužata zase wesebne, niži luga stoje šikne, máme ve srežišću. Zavěšte, što se južo něco predgezeli na dniu mašerjo. Gáš, njamáš o ešte ideje, pen bydjeli ve staž při radiju, smy ga zase kulturne pokazky za künsteženja za vás zestajili, se vě, až budu čeke sarske pedla. Vocom mimo togo, to grono bužata svěšeša net, vítam vás učovně na magazín Ku końcu tygodnia przy mikrofonie Jozawa z Ania Kochoj-Czwarcowa.

0: Tošto čojenje jo slednje leto zastupniku autochtonych mjenšinow ulekało, US-amerikanska firma jo se dała ščitaš jedno friziske słowo, ako na nimski markenschutz. To jo było słowo Ömrang, kterež opisujo friziski dialekt. Jadna regionalna friziska firma neodla toga veci mogava tošto słowo za svejske produkty uživaš. Žovo ščit Marko v gospodarstve a voto, na kaki pant by mogli menšinu vorec obzvarnovaš, až njamože se to staš. Iniciativa Šlesvig-Holsteinske je co, až se teke o na menšine gleda. To bužo žinca tema ve zvezkovej raže. S tym zabira se Hartmut Leibner, kterýž seži ako zastupnik Serbo ve menšinovej raže Nímskeje.
1: To nie nastupa jano frizisku rec teke Sersku. Musíme zadoráž tomu, až nekotara firma kupujo pšavo napríklad za užívanie slovo ako bota, zápust, kokot, tak tak dalej. Za nimsku rec, ako ta amska, jo šo južo redovane. Jo njen to teke važne, až samske pšava plaše za mjenšinove rece.
0: Jo, kak veliki jo ten šar, až nekaka firma svoja, ako zapust abo bota praktiski kupujo, a se ščitaš dajo?
1: Jo, to se nie dajo předvížeš, tak jasně. My máme se věnět to šaké gospodářské iniciativy, kenž teke zapřeknuju věce tu sérsku rýc a mě se zdá, až ten čach jo južo realistický, až také něco se možno stáš.
0: Aby mogla se to lepě predkstajíš, co se konkrétně stáňo, aby nechte například křivdáš, se ščítáš to slovo vítaj, ako Marku.
1: Ako privátnik možeš to na kůždý pát nadalej užíváš, ale gaš například rozgvoz, abo druge medie, časopis, kře to užíváš, pento bude všechno. My máme například ten festival, ako dopomnějš Kleb a Soul, jo? Kaž ta firma, kenž to všechno organizírujo, například přijde na ideu, až dajome sčítaš ten úraz Kleb a Soul, máme napřádu bestý problém. Jo? Což například ve rozgvozu to užíváš, pen musíš za to zaplašiť. Nemůžeš potom to liše užíváš. Tak to je zredované s těmi markami.
0: Roni Cvong, menšinový rade Hartmut Leibner. Gabe měla iniciativa ve zvězkové ráže úspěch, by muselo se s tým nímské kněžarstvo zabíráš. Na koncu pak rozsužijo Evropská unia. Votom.